0: natural. But once we return to our everyday lives, let's remain in solidarity with those who cannot enjoy the luxury of safety and peace.
1: No, určitě by nebylo dobře, abychom si tady vytvářeli atmosféru strachu, na které se budeme